do hrobu. Proč bych se měl vracet do hrobu, když mi teď přidali 300 důchodu? Nevím, co do tebe mohlo vět, vždyť jsem tě jenom pozval na oběd. A i když nerad bývám obhroublý, na rovinu ti říkám, ty se vrať na houby.

Zase jsi mi řekla, vrať se do hrobu, jen jsme se trochu napili a já ti chtěl ukázat svoje motýly. Člověk nabízí nevšední zážitky, ty místo vděku mě posíláš pod kytky, stáh sem ohon a zlejzám do boudy, ale na tom trvám, ty se vrať na houby.

Kapitola 5. Kozorožec. Zaznie jazzová až avantgardná skladba Ode 4, Oda 4, z albumu The Satyr's Play Visions of Dionysus v podaní Sayra Baptistu, Kennyho Wolsena a autora hudby Johna Zorna.

horičky, horičky, horí. Neuletím vašim stromom. Horičky, horičky, horí. Neutečím vašim potokom.

Kapitola 5. Kozorožec. Zaznie jazzová až avantgardná skladba Ode 4, Oda 4 z albumu The Satyr's Play Visions of Dionysus v podaní Sayra Baptistu, Kennyho Wolsena a autora hudby Johna Zorna.